0: z nás už si nejedou s rukama v kapsách a kapucou, ale vole, furt je nás dost, co to jeden dá. Bronx, je čas to posunout.
1: Hip, hip hop.